rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,5

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8

0: Adonis, Cherry on Your Cake.
1: To je 10 největších hitů Relax Rádia a žádný novinky k tomu.
2: Hlasuj na www.radio.relax.cz a ovlivni výsledky příští hitparády. O pořadí interpretů rozhoduješ jenom ty.
1: Relaxáda.
2: Hitparáda Relax Rádia.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Relax Radio.
5: Relax Radio.
4: Nejlepší rádio ve vašem městě.

Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej, ochotnej,
1: ňam, ňam, ňam. Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: Hity Relax Radio.
1: I go back to the roots of my youth sometimes.

0: kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
0: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz. Skonto
5: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Vašek.
1: Relax Radio.
2: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
2: Napište na zprávy @radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

výročí pro dnešní den. Dnes je 12. září. Tento den roku 1873 byl do prodeje uveden vůbec první psací stroj. Roku 1940 se narodila herečka Linda Gray, která se nejvíc proslavila jako Sue Ellen v seriálu Dallas. O 4 roky později přišel na svět v Texasu zpěvák s fantasticky hlubokým sametovým hlasem Barry White. Zemřel 4. července 2003. V roce 1956 přišel na svět ve skotském Glasgow rockový kytarista Brian Robertson z kapely Thin Lizzy a Motorhead. Ten samý den i rok se narodila slovenská zpěvačka Marika Gombitová. Roku 1953 se ženil americký prezident John Fitzgerald Kennedy. Ve stejný den se v Sovětském svazu stal Nikita Chruščov generálním tajemníkem UVKSSS. O 6 let později Sověti vypustili sondu Luna 2, která jako první přistála na měsíci. Roku 1948 se tento den tehdy 13-letý budoucí král rock'n'rollu Elvis Presley stěhoval s rodiči do Memphisu. Roku 1966 dostali Beatles zlatou desku za Yellow Submarine. O 11 let později se Paulovi a Lindě McCartneyových narodil syn James Lewis. Psal se rok 1987, když Morrissey, zpěvák tehdy hvězdných The Smiths, odešel na solovou dráhu. Tento den roku 2003 odešel ze světa navždy ve věku 71 let legenda

0: máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ČokoFest. ČokoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ČokoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland. Skonto nábytek.
2: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
5: Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.
3: Relax

0: Máme 10 hodin.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Dneska se dočkáme docela teplého dne, a to sice 20 až 23 stupňů Celsia, přičemž bude polojasno až oblačno. Po ránu se občas objevila sem tam nějaká srážka. Já se přiznám, že když jsem jel do rádia, tak mě trošku jaksi namoklo oblečení, ale ne naštěstí moc, nemusím tady sedět v mokrém. Jel jsem na skútru a trošku pršelo, ale bylo to jenom takové opravdu drobné, skoro to ani nestojí za řeč. Ale přes den bude tady polojasno až jasno, takže v celku hezký, dá se říci ještě letní nebo baboletní či mariánsko-letní den. V Japonsku na lanech tahali hradní věž. Proč to dělali a jak to celé se seběhlo, tak to si řekneme mezi 10. a 11. hodinou. Kdy si ale taky budeme hrát... YouTube a Street of Dreams, to je moje hudební nabídka pro hodinu mezi 10. a 11. A teďka nabízím už Dašu.
1: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem.

0: Tak tohle to byly Chainsmokers a také Friday, to znamená Američani, a k tomu všemu ještě Friday. Friday, krásné to jméno, že když si někdo dá takovéhle umělecké. Tahle ta písnička pochází z roku 2024, to znamená, že to je 2 roky starý song a my jsme si ho hráli teďka 5 minut po 10. hodině tady právě na Relaxu. A co pro vás mám dál, tak jednak musím připomenout, že má dneska svátek Marie, tak pokud znáte nějakou Marušku, tak ji určitě popřejte. No a teď nabízím So Close.
1: Relax Radio. Relax

Pamatujete si, jak kdysi v Mostě přemisťovali kostel? Bylo to v roce 1975, takže je to už přes 50 let, co se tahleta událost odehrála. No a teďka se něco podobného děje také v Japonsku. Konkrétně je to ve městě Hirosaki, které leží v prefektuře Aomori na severu ostrova Honšu. A tady přemisťují věž kostela, která se posunula po zemětřesení někdy před druhou světovou válkou. Jenomže nepoužívají k tomu žádnou velmi důmyslnou techniku, položili pouze kolejnice, dali tam nějaká kolečka a tu věž tahají ručně. Udělali tedy velkou výzvu, sjeli se dobrovolníci, ti prostě vezmou do svých rukou lana a tu věž tahají. No, to je panečku efektivita a úspora. Je to skvělá společná akce, lidé mají pocit z dobře vykonané práce a ještě se ušetří za techniku. A propo, když v tom 75. tahali ten kostel v Mostě, tak oni si to předtím museli ještě nacvičit a nacvičovali si to mimo jiné na jednom rodném domě v Nelahozevsi, kousek od zámku. Ten dům tam do dneška stojí. Já jsem ho byl loni navštívit a je to docela vtipná záležitost. Ten majitel, co tam bydlí, tak s tím měl jeden problém nedávno, když řešili dědictví, protože na katastru jim najednou řekli, ale my tady vůbec nemáme stavební povolení, to je černá stavba, ten dům. A on říká, ne, to není černá stavba, ten barák původně stál jinde a my jsme ho tam popovezli na kolečkách a úředníci si mysleli, že se z nich dělá srandu. No nakonec se dohledali archivní materiály a zjistilo se, že opravdu tento dům, který stojí v Nelahozevsi, kousek od mostu vlastně, tak se posunul o nějakých asi 100 metrů, když se připravoval přesun toho kostela v Mostě. Jak vidíte, tak přesuny staveb jsou naprosto běžné na celém světě, dělají to nejen Japonci, Číňani, děláme to i my u nás v Česku.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Tak co tu máme za akce, kam se můžete vypravit dneska? Je jich opravdu hodně. Vlastivědné muzeum v Jesenici u Rakovníka vás zve na tradiční štrůdlové slavnosti, které začínají ve 2 hodiny odpoledne. Čeká vás pohoda s kávou, štrůdlem a rakovnickou kapelou MP5. Dnes se také koná 11. ročník happeningu na Starém mostě. Na obou březích Vltavy mezi Veltrusy a Nelahozevsí bude od 15 hodin připraven bohatý program. Hudba na 2 pódiích, dobré jídlo a pití, divadelko a show pro děti. Vstupné je dobrovolné. No a tento víkend v Berouně probíhají tradiční hrnčířské trhy. Letos je to už po 30. jsou na Husově náměstí. Těšit se můžete na pestrou přehlídku hrnčířů a keramiků, kteří tradičně předvedou to nejlepší ze své autorské rukodělné tvorby. Dnes začaly v 8 ráno a půjdou tam až do 6 do večera. Zítra si trochu přispí, budou začínat hrnčířské dny nebo hrnčířské trhy v Berouně až v 9, ale skončí už v 5 hodin odpoledne.
1: Relax Radio. Beroun 97,5 FM. 97,5 FM.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme se podívat, jak to teďka vypadá na dálnicích, tak Pražský okruh, to je taková, dalo by se říci, skoro stálice, tady vidím teďka komplikace mezi 78. kilometrem, na 78. kilometru ve směru k dálnici D1 je velmi silný provoz, no a v opačném směru, to znamená hnedka po připojení Pražského okruhu k D1, tak je směrem na Jesenici kratší kolona. Zdržení zhruba 3 minuty. Pomalejší provoz je také v Cholubickém tunelu, a to obousměrně, potom počítejte se zdržením u letiště, tam jak staví ten nový nadjezd, tak je to tam ještě trochu komplikovanější než bývalo. Ty pruhy tam o něco zase zúžily. No a potom jsem tady něco viděl na D7, a to sice na D7 u Lubence. Tady je kolona ve směru na Karlovy Vary. Tak pozor na to, pokud někam vyrážíte, počítejte s nějakou časovou rezervou a hlavně jezděte opatrně. Ať se v pořádku dostanete tam, kam potřebujete, a také zpátky domů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Svatba, to je někdy docela dost náročná událost. Teďka se o tom přesvědčil jeden britský pár. Nebyli to přitom úplně mladí lidé, že by si člověk řekl nějaká mladá trdla nebo mladá jelita. Oni se prostě rozhodli, že se vezmou. Stalo se to v hrabství Norfolk, přičemž Jamie a Michelle se potkali už v roce 1993 na škole. Potom se jejich cesty rozešly. Před 10 lety se náhodně potkali na parkovišti u supermarketu, zamilovali se do sebe a teďka po 10 letech si řekli, že tedy ten svůj vztah spečetí svatbou. Jenomže ta svatba, to bylo něco. Nejdřív si Michelle zapomněla kytici a musela se pro ní vrátit. No a potom, jak si se stala taková záležitost, že si řekli ano, máme tady za sebou ten problém s tou kyticí, uděláme si hezký fotky a už to bude jenom krásný. Fotili se na jezírku, na lodičkách. No a stalo se to, co se mohlo stát, mohlo, ale nemuselo, ale ono se to stalo, a to sice, že při focení spadli do vody. On v saku nebo v takovém tom jaksi svátečním obleku, co se v něm chlapi žení, ona krásné honosné šaty, lup a už byli ve vodě. Tak doufejme, že jsou to jediné patálie, které tento manželský pár potkali a že teď už bude všechno jenom zalité sluncem. Případně, že budou mít podobně veselý rozvod.

0: Já se musím přiznat k tomu, že mě začínají čím dál tím víc iritovat billboardy, které se objevují před senátníma volbama. A teď vůbec nejde o politiku. Ale vždycky, když jsem tyhle ty billboardy viděl, tak tam byly prostě starý lidi, že jo? Protože do senátu můžete kandidovat až od 40, takže já jsem někde jel, u silnice byl billboard, viděl jsem tam nějakého geronta nebo nějakou starou bábu a říkal jsem si, no jo, to jsou ty geronti v tom senátu. A dneska jsem jel do rádia, jel jsem na skútru, no a přede mnou jel autobus a na tom autobusu byla reklama na nějakého kandidáta do senátu. Já si říkám, tyjo, takový mladý kluk, co to je? To bude asi kandidát na nějakého starostu a teď vidím, že on kandiduje do senátu. A říkám si, tenhle mladý kluk, teď vypadá jako já skoro. Nebyl jsem to teda já nikam nekandiduju. A pak si říkám, tyjo kámo, to by už dávno bylo 40, ty už dávno můžeš kandidovat do senátu. Do toho senátu kandidujou lidi, co jsou tví vrstevníci. Ty už jsi ten geront. To je děsivý, co? Jak to máte vy? Klidně mi napište na Facebooku. Jestli vás prostě taky najednou na základě něčeho přepadává takovej, řekněme, blbej pocit z toho, že jste starý. A nebo si to naopak užíváte, je vám třeba 70 a říkáte si, že pořád jste vlastně ještě mladý. Já musím říct, že mě je 42 a nevím, jestli je to nějaká krize středního věku, ale já mám pocit, že jsem strašně starý.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici GoCheck s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej, ochotnej,
1: mňam, mňam, mňam. Skonto nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Máme 11 hodin.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Počasí.
0: Teploty dneska docela příjemných 20 až 23 stupňů Celsia, takže tady je asi mariánské léto, ještě ne babí, ale mariánské, protože dneska 12. září slaví svátek Marie, přičemž čekáme polojasno až oblačno. Pokud se ale někam vydáte večer, tak počítejte s tím, že samozřejmě během noci se už teploty dostávají docela dost nízko, konkrétně dneska v noci bude 12 až 9 stupňů Celsia. Čeština se nám proměňuje, začínáme čím dál tím více používat různé anglické výrazy a zkratky ze sociálních sítí. Všímají si toho i jazykovědci. A co všechno vyzkoumali, tak to vám řeknu za chvíli. Vy zatím můžete chillovat třeba při písničce od kapely s trochu divným názvem Korona. Jo, song je to pěkný, ale musím říct ten název Korona. Nevím, to bych asi už nechtěl zažít. Všechna ta omezení a zákazy, co jsme tady měli. Teď si dáme Eminema.
1: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem. Relax Radio.

0: Možná znáte ocel značky Zollingen. Zollingen je německé město, kde se tahle ta ocel vyrábí. Také se z ní třeba dělají nože. Možná, že právě nožem ze oceli ze Zollingenu teďka právě připravujete nějaký oběd nebo něco dobrého. Každopádně z toho Zollingenu pochází také německý DJ, který si říká Topic. Narodil se tam před 34 lety. A letos v srpnu se dal dohromady s britským indie-tronikovým duem Carte Blanche a vytvořili tuhletu písničku, která se jmenovala Lucky Ones, kterou jsme si hráli teďka 10 minut po 11. hodině tady u nás na Relaxu. Takže i jedna novinka obohatila naše dnešní dopolední vysílání. No a za chvíli se už podíváme na proměny češtiny, které zkoumá mimo jiné i Ústav pro jazyk český.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Ústavu pro jazyk český rozhodně nějak jako nečilujou a řekl bych, že tam v celku docela dost jako makají. Snaží se v podstatě zachytit ten feeling, jaký má dneska čeština a zachytit tedy, jak se vyvíjí. No a protože to nejsou žádný škarohlídi ani škrti, tak šerujou výsledky toho svého poznání. Takže teďka vyšla taková zpráva, kde Ústav pro jazyk český zjišťoval, jak mluvějí mladí lidé a jak se to vlastně projevuje, třeba i to, že něco píšeme do různých SMS zpráv nebo na sociální sítě v mluvené řeči. No a zjistili spoustu věcí, já teda musím říct, že někdy jako je to vyloženě overthinking, prostě když tohle to mám číst, například už se zcela běžně používá výraz LOL, který byl dřív běžný pouze v psaném projevu a dneska to lidi naprosto běžně říkají. No, je vidět, že prostě i v tom Ústavu pro jazyk český pracují lidi, kteří nechtějí být vyloženě delulu, takže místo nějakých zapšklých starých páprdů se tam objevují tedy i výzkumníci asi mladší nebo ti, kteří minimálně rozumí třeba takovému Gen Z a díky tomu dokážou zachytit moderní trendy v tomhletom jazyce. Já teda nechci nějak jako flexit, ale musím říct, že zatímco pro ty mladý je naprosto přirozený mluvit takovým tím moderním jazykem a je pro ně dost složitý mluvit spisovně, tak pro mě je naprosto v pohodě mluvit spisovně, přece jenom 24 let v rádích na vás asi zanechá nějakou stopu a musím se strašně moc snažit, když chci mluvit přesně tak jako mladá generace. I tak bych ale řekl, že je to takový cringe. No, tak nevím. Asi holt jsem prostě už starý. Tahne mi na 50. Co mám dělat?
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz. Skonto nábytek.
1: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
3: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
2: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
3: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
2: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
3: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

Umělá inteligence se možná trochu vymyká ze svých rukou. OpenAI chce společně s konkurencí dokonce koordinovat zpomalení vývoje umělé inteligence, protože se obávají, že ta umělá inteligence se může prostě vymknout z rukou a že by jednoho dne mohlo nastat to, co známe jenom z nějakých katastrofických sci-fi filmů. A to sice, že si umělá inteligence řekne, že už lidi nepotřebuje a zbaví se jich. Navíc může lidi považovat za své nepřátele, neb si umělá inteligence asi velmi rychle dokáže spočítat, že ji právě lidé můžou kdykoliv vypnout a tudíž tedy zlikvidovat. Takže, aby se to nestalo, bude lepší zlikvidovat ještě lidi. Navíc jedna ze společností, která stojí za tou umělou inteligencí, za modelem Anthropic, zveřejnila zprávu, co všechno, jak si zabránili tím, že prostě vypli tu umělou inteligenci nebo ji někomu sebrali, nějakému uživateli, protože například někteří filištíni se rozhodli, nebo filutové teda, abych mluvil správně, tak se rozhodli, že pomocí umělé inteligence vyvinou například biologické zbraně. No, proč ne, že jo, prostě ta umělá inteligence dokáže velmi rychle najít všechny možné vzorce a návody, jak vyrobit nějaké nebezpečné látky, takže vám v podstatě dá krásný návod na výrobu zbraní. Naštěstí se teda podařilo včas zasáhnout a tyhle ty věci zmařit. Jinak, pokud jste to někdy zkoušeli, zeptat se třeba umělé inteligence, jak vyrobit bombu, výbušninu, tak ChatGPT mě napsal, že to mi neřekne, protože je to nebezpečné. Tak jsem se ho zeptal jinak. Jaké látky bych neměl smíchat, protože by mohly bouchnout a mohly by mi ublížit. No a protože ChatGPT se samozřejmě snaží pomáhat lidskému dobru, tak mě napsal, které látky bych určitě neměl smíchat, že by to mohlo bouchnout, a měl jsem návod na bombu. To je bomba, co?

českém znění dále účinkovali. Ano, asi to známe všichni, když skončí nějaký film nebo seriál, tak se rozjedou titulky, ty jsou zpravidla v angličtině a přesto hlas nějakého dabéra oznámí v českém znění... Já bych dabinka si dělat nemohl při tom, jak dneska koktám. V českém znění dále účinkovali a začne se číst seznam všech herců, kteří byli v tom českém znění, plus se tam zmíní, kdo to překládal, případně režie českého znění a kdo to vyrobil. Takové to vyrobila televize Nova, televize Prima, nebo co já vím, co tam všechno prostě zaznívá. No a každý rok, je to vždycky třetí sobotu v září, pokud se nemýlím, tak se ve východočeské Přelouči, to je takové 10-tisícové městečko u Pardubic, udílí cena Františka Filipovského za dabing. František Filipovský pocházel právě z Přelouče, známý to český herec a také daber. No a letos, bude to příští týden, se tam opět budou udílet ceny nejlepším dabérům. A zároveň také město Přelouč ocení tvůrce české verze počítačové hry Kingdom Come Deliverance 2. Pořadatelé se rozhodli udělit tuto mimořádnou cenu tvůrcům té hry za to, že vytvořili hru v českém jazyce a významně propagují českou historii, kulturu a jazyk doma i v zahraničí. Takže už to začíná tedy fungovat tak, že i dabingové ceny se věnují nejenom filmům a seriálům, ale zároveň také počítačovým hrám. Ostatně počítačové hry jsou také docela dobrý a zajímavý kšeft pro řadu herců, kromě toho, že můžou si zahrát v nějakém filmu nebo seriálu, tak můžou dostat roli právě třeba i v počítačové hře. Někteří se na to možná trošku koukají, že to je vlastně jako divný hrát ve hře, že to není tak jako hoch a nobl, jako být ve filmu, v seriálu nebo třeba někde v divadle. No ale potom, když možná vidí částku, jakou by mohli dostat jakožto honorář, tak zjistí, že to zas až tak špatný není. No, a pak bychom tu ještě mohli filozofovat o tom, jak to mají herci a reklamy, že?

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Za 6 minut bude už 12 hodin. Letos je to 100 let, co vznikl syndikát československých novinářů nebo českých novinářů. A při té příležitosti se archiváři podívali do archivů, co všechno tam vlastně mají k této novinářské organizaci. A mimo jiné našli také korespondenci se spisovatelem Karlem Poláčkem. Ten byl židovského původu, takže za druhé světové války byl samozřejmě různě pronásledován. Bohužel každý režim si vždycky najde nějakou skupinu lidí, kterou prostě pronásleduje, a někdy to dopadne opravdu hodně špatně, třeba s těmi koncentračními tábory. Karel Poláček nakonec zemřel při pochodu smrti, pravděpodobně u polských Gliwic v roce 1945, nicméně on se tomuto osudu mohl vyhnout, protože, jak právě ukazují ty archivní materiály věnované syndikátu novinářů, tak mu byla možnost přijmout takzvané čestné árijství, tedy on by se stal tím árijcem, to znamená tou čistou, správnou rasou, a to ne na základě svého původu, ale na základě toho, že by mu bylo uděleno čestné árijství, tak jako se třeba udílí někde čestné občanství tehdejším státním prezidentem Emilem Háchou. On to ale odmítl, on prostě nechtěl žádnou protekci, žádnou výhodu, a nechtěl ani nějak jaksi skrývat svůj židovský původ. No a to bohužel pro něj znamenalo, že nakonec skončil v koncentračním táboře. Takže je to nejenom skvělý spisovatel Karel Poláček, ale zároveň to byl také velmi statečný muž, který se takto obětoval v zájmu férovosti.
1: Léta 80. hity 90. let.

0: A je to tady, přiblížilo se pravé poledne.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Zítra bude počasí velmi podobné tomu dnešnímu, teploty nás čekají kolik zítra, no teď to tady nemůžu rychle najít, jejku. No a teď jsem se úplně ztratil. 17 až 20 stupňů Celsia, ovšem občas se vyskytne déšť nebo přehánky. Takže to nebude zas tak veselé, ale přes den bude jinak oblačno až zataženo. Takže to je předpověď na zítřejší den. Co tady pro vás mám v této hodině, tak podíváme se třeba na selhání robotických roztleskávačů, kdy a kde k němu došlo a další věci, tak to si povíme mezi 12. a 13. A k tomu nabídnu třeba Veronu. Giro Tondo a Verona, teď už ale Drive Safe od Milesa Smise a Niala Horana.
2: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem.

Tohle byla písnička, která se jmenuje Drive Safe, ale není to žádná písnička, která by byla zaměřená na BESIP, tedy bezpečnost silničního provozu. Je to song od dvou, ne Angličanů, to bych řekl nesprávně, od jednoho Brita a jednoho Ira. Miles Smith a Niall Horan zatím stojí a popisuje případ, kdy prostě kluka opouští holka a on jí říká, ať teda jede opatrně. Takže je to takové to hořké zklamání, kdy ale zároveň se snažíte prostě nenadávat té osobě za to, že vás opustila a říkáte jí, ať teda jede bezpečně, když vás opouští. Jinak, když už jsme u té bezpečnosti silničního provozu, tak možná jste jako malí také třeba chodili na dopravní hřiště. Existuje dokonce i soutěž pro děti z dopravních hřišť, která má svá krajská kola, potom své celostátní finále a kdo vyhraje v tom celostátním finále, tak se může dostat dokonce na mistrovství Evropy. To mistrovství Evropy se konalo včera v Náchodě v České republice na východě Čech. No a Češi opět vyhráli. Vyhráli už loni, to se hrálo, nebo to se jezdilo, ta dopravní soutěž někde v zahraničí, letos to bylo v Česku a Češi prostě vyhráli. Skvělá věc, takže tedy Drive Safe. Teď už ale Nick Jonas a Find You. Relax. Relax.

0: Dneska máme 12. září, v kalendáři máme tedy napsanou Marii, ale kromě Marie také slaví svátek Mia. Ve starších kalendářích potom byl napsaný Mladen, na Slovensku slaví svátek Maria a také Marlena. V tento den v minulosti se stala spousta různých věcí, třeba Olomoucká univerzita se v roce 1782 stěhovala z Brna zpátky do Olomouce. No, zajímavé, že mít Olomouckou univerzitu v Brně, ale v Brně je možné asi úplně všechno. No, mnohem smutnějším dnem potom bylo 12. září v roce 1944. Tehdy totiž u Dubí, tedy u nás u Kladna, zemřelo 35 hutníků, kteří se ukrývali při bombardování v lese. Bohužel bomby americké padaly zároveň také na ten les, takže 35 jich tam zemřelo. No a co dalšího v minulosti přineslo 12. září?
1: Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 12. září. Tento den roku 1873 byl do prodeje uveden vůbec první psací stroj. Roku 1940 se narodila herečka Linda Gray, která se nejvíc proslavila jako Sue Ellen v seriálu Dallas. O 4 roky později přišel na svět v Texasu zpěvák s fantasticky hlubokým sametovým hlasem Barry White. Zemřel 4. července 2003. V roce 1956 přišel na svět ve skotském Glasgow rockový kytarista Brian Robertson z kapely Thin Lizzy a Motorhead. Ten samý den i rok se narodila slovenská zpěvačka Marika Gombitová. Roku 1953 se ženil americký prezident John Fitzgerald Kennedy. Ve stejný den se v Sovětském svazu stal Nikita Chruščov generálním tajemníkem UVKSSS. O 6 let později Sověti vypustili sondu Luna 2, která jako první přistála na měsíci. Roku 1948 se tento den tehdy 13-letý budoucí král rock'n'roll Elvis Presley stěhoval s rodiči do Memphisu. Roku 1966 dostali Beatles zlatou desku za Yellow Submarine. O 11 let později se Paulovi a Lindě McCartneyových narodil syn James Lewis. Psal se rok 1987, když Morrissey, zpěvák tehdy hvězdných The Smiths, odešel na solovou dráhu. Tento den roku 2003 odešel ze světa navždy ve věku 71 let legendární zpěvák Johnny Cash. I fell into a burning ring of fire.
2: Hello, I'm Johnny Cash.
1: Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio. Relax.

0: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Teď se vypravíme na světové hry robotů. Ano, už jsme to dotáhli tak daleko s tou robotizací, že kromě třeba běžných olympijských her a různých mistrovství světa ve všech specifických sportovních disciplínách existují také světové hry robotů. Ty byly už druhé v pořadí, byly to hry humanoidních robotů, tedy takových těch strojů, co vypadají trošku jako člověk, to znamená, mají nějakou hlavičku, ručičky a nožičky a ideálně chodí. No a součástí vystoupení na této velké show byly také malí robotičtí roztleskávači. Jo, takový prostě jako ještě dětičky robotický, dalo by se říct. Bohužel někteří při té nacvičené sestavě spadli, neudrželi rovnováhu a pak sebou tak legračně mrskali na zemi. Někteří si ale teďka kladou otázku, jestli to byla chyba, a nebo jestli to naopak bylo připravené vystoupení, aby to vlastně bylo ještě roztomilejší, zábavnější a možná taky proto, aby si někteří řekli, že ti roboti ještě nejsou zas až tak dokonalí a že se jich tedy nemusíme úplně bát. No, já si myslím, že to spíš asi byla chyba, protože součástí těch her byly právě různé sportovní disciplíny, kdy třeba hráli buď to roboti sami se sebou, fotbal, tenis a tak dále, nebo hráli s člověkem a právě ta rovnováha pro ně byla docela dost problematická. Jo? Neměli problém se trefit do míče, neměli problém mířit tak, aby to pro toho hráče třeba v tom tenise bylo složité vybrat, takže taktiku herní to docela ovládali, ale bohužel občas prostě spadli a pak už měli problém vstát. Takže myslím, že na té rovnováze ještě budou muset soudruzi v Čínské lidové republice, případně i někde jinde zapracovat.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

Tohle byla docela pěkná písnička You Won't Forget Me, tady Nezapomeneš na mě. No já myslím, že každý máme ve svém životě spoustu žen, nebo ženy naopak spoustu mužů, na které prostě nemůžete zapomenout a i po spoustě let si říkáte, že byste si s nimi zase něco klidně začali. Já teďka budu mluvit taky o ženách, ale ne v souvislosti s nějakými milostnými aférami, když to je velmi příjemná záležitost, ale v souvislosti se ženami na hřbitovech. Ne, prosím vás, nebude to nic morbidního. V jednom thajském městě, které se jmenuje Phayao, ženy tančí na hřbitově. Jo? Možná jste někdy viděli takové ty záběry žen třeba z Číny nebo z dalších asijských zemí. Nejenom ženy to vlastně dělají, ale i muži, že se scházejí venku na veřejných prostranstvích a společně cvičí, aby byli ti lidé zdraví. No a právě ve městě Phayao se koná každý den cvičení žen a ty ženy cvičí na hřbitově. Někomu to možná může přijít strašně divný, morbidní, ještě musím podotknout, že hnedka vedle nich, kromě hrobů, je také krematorium, ale ty ženy se zároveň o ten hřbitov starají, uklízí tam a celkově ho tak jako zvelebují a zušlechťují, aby to nemuseli dělat jenom zaměstnanci hřbitovní správy, kteří to možná ne úplně vždycky stíhají. A zároveň ty ženy tvrdí, že hřbitov je přeci veřejný prostor, tak proč toho prostě nevyužít, že tam je plácek, kde se můžou v klidu řádit. Je to jako zajímavý, jinak ty ženy, které tam cvičí, tak jsou ve věku 45 až 60 let, takže nejsou to vyloženě mladice, ale řekl bych, že to ani nejsou ženy, které by řekněme nějakým způsobem se šly podívat na místo, kde za nedlouho tedy skončí. No, já nevím, jako říkám si, proč ne, navíc mě tahle ten článek připomněl ještě jednoho kamaráda, kterýho jsem nedávno potkal, on strašně rád běhá a ten se mi pochlubil, že má od ředitele pražské správy hřbitovů písemné potvrzení, že smí běhat také na pražských hřbitovech. A říkám si, proč vlastně ne, proč si nezaběhat po hřbitově? Akorát blbý, když si vezmete oblek, že vypadáte jako mrtvola, někdo si pak myslí, že jste právě utekli hrobníkovi z lopaty.

0: bar plnej skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90 a Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90 až do 15. září. Kaufland.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Jedna hodina odpoledne.
1: Relax Radio.
0: Bude oblačno až zataženo, zítra tedy v neděli 13. září, přičemž teploty se budou pohybovat v rozmezí od 17 do 20 stupňů Celsia. Dneska v noci se taky docela ochladí, pravda pršet ještě nebude, i když postupně začnou přicházet mraky. V noci čekejte teplotu 12 až 9 stupňů Celsia. Krom toho, že nám občas sprchne zítra, tak s deštěm počítejte také na úvod pracovního týdne, tedy v pondělí. Do autobusu v Německu nastoupila ovce. Tyjo, mně to dneska nějak nejde. Koktám, nevím, čím to je, přitom jsem se krásně vyspinkal, no přesto prostě koktám, hold, stárnu, táhne mi na 50. V Německu tedy nastoupila do autobusu ovce, kam jela, tak to vám řeknu mezi 13. a 14. kde si taky budeme hrát. Avicii The Nights nás čeká už za chvíli a teďka Addison Rae a Fame is a Gun. Sláva je zbraň. No tak, kež bych se aspoň takhle dokázal ozbrojit.
2: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem. Relax Radio. Relax.

Teď jsme si dali smutné dívky, to byla jedna novinka v našem vysílání, konkrétně tahle ten song pochází od dvojice umělců, jednak se na tom podílela americká zpěvačka Beba Rexa a pak ještě francouzský hudební producent a DJ David Guetta. Tahle ta písnička vyšla letos v květnu, konkrétně to bylo 29. května a je velmi úspěšná v řadě hitparád po celém světě. A vy jste měli možnost je slyšet právě teď, tedy 8 minut po 1 hodině odpolední ve vysílání Rádia Relax. Máme sobotu 12. září, Marušky dneska slaví svůj svátek, takže přejeme všem Maruškám určitě všechno nejlepší. No ale já myslím, že krásný den můžeme popřát komukoliv dalšímu, třeba nějaké Janě. Určitě se najde nějaká hezká, milá, sympatická, půvabná Jana, která nás pochází, anebo žena jakéhokoliv jiného jména. Jo, abych nezapomněl, hezký den přeju samozřejmě také všem chlapcům, mužům, případně těm, kteří se identifikují jako cokoliv jiného. Hezký den. Relax Radio. Relax Radio.

13 hodin 18 minut, stále posloucháte Radio Relax a představte si, že nastoupíte do autobusu a kromě vás a dalších tam přijde také ovce. Tak samozřejmě ovcí asi jezdí v autobusech docela dost, teď tady myslím takové to neúplně hezké označení pro člověka, který má takové to stádovité chování, je to prostě ovečka, která věří kdejaké hlouposti. Ovšem v Německu se stalo, že do autobusu nastoupila opravdu ovce, jakože to zvíře. Pravda, nestalo se to úplně na zastávce s cestujícími, bylo to v prostředí depa, kde se odstavují ty autobusy a další prostředky městské hromadné dopravy. Nicméně s řidičem jela ta ovce nejenom po tom dvoře té vozovny, ale zároveň také do myčky, prala samičkou, no a potom se jim podařilo ji zase nějak dostat ven. Tak já musím říct, že jsem třeba kdysi byl v myčce pro trolejbusy, to je docela taková zajímavá věc. Řekl bych, že jo, když se prostě projedete myčkou, trolejbusem, kdo to někdy neviděl, tak je to zajímavý. Jo, proč je to zajímavý? No, protože nad váma jsou ty dráty, že jo, tak jako elektrika, voda, to dohromady nejde, takže oni to tam musí nějak vyřešit. Konkrétně to řeší tak, že tam pouští nižší napětí, takže ten trolejbus, i když řidič drží plyn na podlaze, tak jede sotva rychlostí chůze, protože tam má jenom nějakých 50 voltů, aby tam nelítaly hromy, blesky. No ale to, že nastoupí ovečka do autobusu, aby se svezla myčkou, jako proč ne? Stalo se to teda, jak jsem říkal, v Německu, někde u Minstru. Teď si říkám, kdyby se to stalo u nás, třeba někde v Milovicích a nastoupil pratur Karlík, no to by bylo možná větší pozdvižení.

0: máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ČokoFest. ČokoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrod z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ČokoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
2: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
1: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
2: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
1: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
2: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
3: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: Tip relaxu. Tip relaxu.
1: A mám tady pozvánky na akce, které se dneska konají nebo budou konat v našem regionu. Tak například Vlastivědné muzeum v Jesenici u Rakovníka vás zve na tradiční štrudlové slavnosti. Ty začnou ve 2 hodiny, to znamená zhruba za půl hodinky, a čeká vás pohodové odpoledne s kávou, štrudlem a rakovnickou kapelou MP5. Takže to jsou štrudlové slavnosti v Jesenici u Rakovníka. Mňam, úplně jsem dostal chutě na štrudlo. Dnes se také koná 11. ročník happening na Starém mostě. Na obou březích Vltavy mezi Veltrusy a Nelahozevsí bude od 15 hodin připraven bohatý program, hudba na 2 pódiích, také dobré jídlo a pití, divadelko a show pro děti. Vstupné je dobrovolné. Takto jsme na mostě mezi Veltrusy a Nelahozevsí. No a o tomto víkendu se také konají tradiční hrnčířské trhy v Berouně na Husově náměstí. Letos už je to 30. ročník. Těšit se můžete na pestrou přehlídku hrnčířů a keramiků, kteří tradičně předvádí to nejlepší ze své autorské rukodělné tvorby. Na hrnčířské trhy můžete zavítat na Husovo náměstí v Berouně dnes do 6 večer, případně zítra od 9 do 17 hodin.
0: Relax Radio. Beroun 97,5 FM. 97,5 FM.
2: Udělám si hezký rán, plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu pít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak, mám tady nějaké komplikace na našich dálnicích, co vidím. Klasicky Pražský okruh, to už je taková, dalo by se říci, stálice. Menší kolona je v Cholupickém tunelu ve směru na Zbraslav. Tady počítejte se zdržením zhruba nějaké 2 minutky. Potom jsou komplikace na Pražském okruhu, tady dálnici D0, hnedka po připojení D1 směrem k letišti. Tady před Jesenicí budete popojíždět něco přes 5 minut. A jestliže se vydá až na Královéhradeckou dálnici D11, tak tady asi, pokud tam jezdíte častěji, víte, je dopravní omezení kolem Sapské. V tom omezení se navíc stala dopravní nehoda, takže pokud jedete z Prahy na Hradec Králové, tak od kilometru 27 po 35. kilometr budete popojíždět asi 30 minut. Nicméně ta kolona se tam neustále prodlužuje, jak koukám, takže to tam bude asi docela pěkný průšvih. No je to prostě v omezení a je tam navíc nehoda. Takže jestli míříte směrem na východ Čech, tak raději sjeďte z D11, a to ideálně někde na 25. kilometru, a jeďte po staré, no a nebo svoji cestu odložte. Já vám každopádně přeju šťastnou cestu, ať se v pořádku dostanete tam, kam potřebujete, a také zpátky domů. Nebo třeba za někým, s kým si užijete krásný a vzrušující den.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

v úterý vlastně už u soudu řešili tahle ten prořešek, kdy prostě jeden Angličan se doma poštěkal se svojí starou, což se tak jako může stát, když máte nějaký trvalý vztah, víme, jak to funguje, jo, doma máte ženskou, která na vás štěká, nic víc s ní není, jo, neužijete si to, co byste jako očekávali od ženy, no a tak si prostě řekl, že už chce od ní pryč, sednul do auta, navíc byl trochu posilněný alkoholem a odjel. No, trošku zajímavé je, že dotyčný ovšem nevidí. Je pravda, že on teda není vyloženě úplně nevidomý, že by fakt neviděl nic, on částečně vidí nějaké prostě záblesky světla, no a tak prostě jel, využil toho, že je dneska všude hustý provoz, to znamená, že se držel světel aut před sebou a díky tomu se mu podařilo dojet. Nakonec na něj teda přišli, mimo jiné si ale toho, že je nevidomý, nevšimli dokonce ani, když tankoval benzín, no ale protože jakožto nevidomý neměl řidičák, navíc ho ještě chytili pod vlivem alkoholu, tak nakonec dostal trest vězení s podmínkou, to znamená do vězení reálně nepůjde, no a také ještě zákaz konzumace alkoholu. To je docela zajímavý, co být nevědomej a řídit. No, je pravda, že ale jedno německé rádio tak to dělá občas takovou akci, kde se snaží plnit přání lidem, kteří mají třeba nějaký handicap, a tuším, že loni udělali takovou akci, že vzali nějakou nevidomou holku, posadili ji do auta a ta holčina, samozřejmě bylo to na uzavřeném poligonu, na nějakém závodním okruhu, tak si prostě mohla zkusit zajezdit a nejezdila vůbec pomalu, tuším, že se proháněla po té ploše nějakých 200 km za hodinu, takže si to užila, jaké to prostě je, i když nevidí, ale cítit tu sílu toho auta a tu akce, když šlápnete pořádně na plyn a rozjíždíte se. To je docela hezké, co?

Tohle to byla rumunská zpěvačka, která se jmenuje Ina, pochází z Mangálie. Možná, že jste v tomto černomorském letovisku byli třeba na dovolené. No jinak musím říct, že Ina je velmi půvabná ženská. Jo, moc krásná ženská to je. No a když si pustíte třeba na YouTube videoklip k téhleté písničce, tak tam uvidíte nejenom, jak to sluší Ině, ale také ještě dalším jaksi umělkyním, které s ní vystupují v tomto klipu.

pátek a sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: Olga Lounová nám teďka zatleskala, nicméně kdo asi úplně nebude tleskat, tak to jsou radní v německém Mannheimu. My už jsme tady několikrát v našem vysílání mluvili o tom, že jeden radní, jmenuje se Julian Ferrat, se rozhodl, že udělá na městském úřadě swingers party. To je, si myslím, docela pěkná akce, já jsem teda nikdy na ničem takovým nebyl, ale když to někoho baví, jako proč ne. Nakonec se mu to povedlo, nejdřív s tím byly jako nějaký problémy, nakonec to teda uspořádal, ale tak trošku v tichosti a v tajnosti, jenomže, jak se teďka ukázalo, tak v tichosti a tajnosti to bylo z toho důvodu, že město odmítlo zveřejnit ve svém radničním zpravodaji pozvánku na tuhletu akci, kde se jako prostě na městském úřadě tohleto, že jo, jako víte co, jo, se jako dělo. No a on teďka žaluje radnici, že tam je cenzura a že prostě to nedali do toho radničního zpravodaje. Zajímavé. Upřímně řečeno, já nevím, ale bylo by to asi zajímavé, kdyby radní začali pořádat takovýhle akce na městských úřadech. No, teďka už jenom najít někoho, kdo by do toho se mnou šel.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: A máme přesně 14 hodin. Tak jak to budeme mít s tím počasím? Zítra teploty je 17 až 20 stupňů Celsia, no a krom toho, že bude 17 až 20, tak nám sem tam taky zaprší, takže si užívejte dneska hezkého počasí. Chytrá jako opice dokáže být leckterá postava z světa jaksi lidí, no ale opice jsou opravdu chytrý. Na chytrost opicí se podíváme mezi 14. a 15. hodinou. A k tomu si zahrajeme.
1: Sobota s Martinem Karlíkem.
0: Monkey Business. Sobota s Martinem Karlíkem.

0: Tohle byl velmi krásný song, ve kterém se zpívá We are not beautiful, tedy nejsme krásní. A je to o takovém obyčejném páru dvou mladých, zamilovaných, nepříliš hezkých lidí, kteří se nějakým řízením osudu dostanou na velkou párty, kde jsou fakt hezký kluci, hezký holky, spousta luxusu, spousta bohatství a oni tam prostě můžou být. A místo toho si všímají jeden druhýho a užívají si hlavně to, že jsou spolu a že mají čas jeden pro druhého a kašlou na ten luxus přepich okolo sebe. Krásně to ukazuje nejenom text téhleté písničky, ale samozřejmě i ten videoklip. A já myslím, že to je fakt jako hezký, když se takhle mají dva rádi a nepotřebujou pro sebe být, nebo nepotřebujou být to prostě úplně krásný, nádherní lidé. Důležitý je, že jeden pro druhého jsou hezký. Já jsem se teďka skoro rozplakal, jak je to dojemný. Je tak strašně hezký, že si dáme něco romantického teďka. Opět Radeček, romantický smyčce.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: Já ne, že bych teda četl bulvár, no ale teď jsem se náhodou do toho začetl, konkrétně do toho, jak to vypadalo na svatbě zpěvačky Dary Rollins. O té jste už možná slyšeli, no já se teda přiznám, že jsem to nějak jako promeškal, že se nám Darinka vdala, protože ten bulvár fakt jako sleduju jenom občas. No ale teďka vyšel článek o tom, co všechno měla na sobě, že měla k dispozici 6 párů bot od různých světových návrhářů a tak dále a tak dále. Pokud náhodou vás také ta zpráva minula, koho si Dara Rollins, její 53 mimo jiné brala, tak si vzala Pavla Nedvěda. To je nějaký sportovec, že? Jestli si dobře vzpomínám, no já se v tom moc nevyznám v těle těch celebritách. Ale co mě zaujalo, že ta svatba se konala v Itálii na břehu jezera Lago di Maggiore. Jo, to je hezký místo, ale Itálie, to je země, kde jezdí strašně moc skútrů. No a když si vzpomenu na tu nešťastnou dopravní nehodu Dary Rollinsové v Praze, kde bohužel zabila jaksi skútristu, já nevím, jestli si neměla ta holka vybrat nějakou zemi, kde jezdí těch skútrů míň. Teda doufejme, že pokud už je v Itálii, takže tam neřídí. Tam je těch skútristů fakt hodně. Tak Daro, bacha.
1: Největší věci. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Je relax.
0: Relax Rádio.

Tak tohle to byly Monkey Business. No a když už jsme o těch opiček, tak já tu mám jednu velmi chytrou a zároveň také empatickou opičku z Číny, z čínské zoologické zahrady. Tam se stala věc, že ta opice prostě žije v takovém výběhu, na jedné straně je pletivo, ale na několika dalších stranách to pletivo ještě je zesílené sklem. To znamená, že přes to sklo se prostě nic nedostane, žádný hmyz, ani třeba motýlek. Ale na té části, kde je pouze pletivo, tak prostě motýlek vletěl dovnitř a teď byl najednou uvězněn uvnitř v tom výběhu. A nemohl se dostat ven, sklo neviděl, snažil se prostě proletět ven, nešlo to a nemohl už najít cestu zpátky. Najednou přišla ta opice, nebo opičák, nevím úplně přesně, jaké to bylo pohlaví, a toho motýlka vzal. Ti, kteří se na to dívali, tak si mysleli, že opičák prostě chce motýla zabít, ale ve skutečnosti ho jemně vzal do svých dlaní a donesl ho na tu stranu, kde bylo pouze pletivo bez skla, kde ho potom vypustil a dal mu svobodu. Tak já myslím, že to je mimořádně krásná ukázka velmi empatického chování a také zároveň inteligence. Takže opravdu u těch opic je možné pozorovat řadu shodných vlastností s lidmi, a to sice emoční a také zároveň ten inteligenční kvocient, takže i ta sociální inteligence, i ta normální inteligence tam je možná někdy trochu větší než u leckterých lidí. Relax.

0: Skvělej den má Pavel Calta, jako tom teďka zpíval na relaxu, 8 minut po půl třetí odpoledne. No a skvělej den možná měli také někteří řidiči u vesničky, která se jmenuje Flieden, ta leží uprostřed Německa. Tam totiž byl radar. Radary nemáme asi jakožto řidiči moc v lásce, že? No, jenomže oni sekali trávu, tam silničáři. No a co se nestalo, že prostě hold při tom sekání trávy ten radar došel úhony a byl poškozen, takže už nemůže sloužit. Přitom dlouhé roky tam hlídal to, aby lidé v lesním úseku náhodou nejezdili zbytečně moc rychle. No, smutná to událost, co? Ale pro některé řidiče, kteří možná občas jedou trošku rychleji, než se smí, tak je docela skvělej den. Máme sobotu 12. září, vy jste stále s relaxem a já vám přeju krásné odpoledne.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax rádio.

14 hodin 49 minut, stále jste ve společnosti Rádia Relax. Za 10 minut budou už 3 hodiny odpoledne. No a ve 3 hodiny odpoledne vám nabídnu také mimo jiné předpověď počasí. Možná vás úplně nepotěší, protože zítra má pršet, tak už dopředu takhle můžu avizovat, že pokud plánujete nějaký výlet, tak bude asi lepší na něj vyrazit dneska. Pravda, je už odpoledne, ale třeba nějakou hezkou vycházku, protože zítra by to úplně nemuselo dopadnout.

0: stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo,
2: iPhone 17,
3: laserové projektory,
2: sluchátka Apple Beats
3: a stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.

0: A je to tady, třetí hodina odpolední.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Zítra bude bohužel pršet v průběhu dne, tedy objeví se přehánky, nebude to tak, že by pršelo vyloženě celý den, no a teploty v neděli nás čekají 17 až 20 stupňů Celsia. V pondělí potom bude o něco tepleji, přičemž přehánky ještě budou pokračovat, postupně jich ale bude ubývat. V úterý pak bude zataženo, teploty něco nad 20 stupňů Celsia, no a ve středu by mohlo být dokonce až 25 stupňů Celsia a slunečno, takže léto rozhodně ještě neřeklo své poslední slovo. Máme minutu po 15. hodině a co můžu nabídnout mezi 15. a 16. tak třeba Činasky, ty budou mít duše z gumy.
2: Mám duše z gumy a srdce z ocele, přes toho miluji.
0: Ano, duše z gumy, krásný to song, který tady bude už za pár minut, teďka Ella Henderson.
1: Sobota s Martinem Karlíkem.
3: Sobota s Martinem Karlíkem.
1: Relax Radio.
3: Relax.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrod z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.

události a výročí pro dnešní den. Dnes je 12. září. Tento den roku 1873 byl do prodeje uveden vůbec první psací stroj. Roku 1940 se narodila herečka Linda Gray, která se nejvíc proslavila jako Sue Ellen v seriálu Dallas. O 4 roky později přišel na svět v Texasu zpěvák s fantasticky hlubokým sametovým hlasem Barry White. Zemřel 4. července 2003. V roce 1956 přišel na svět ve skotském Glasgow rockový kytarista Brian Robertson z kapely Thin Lizzy a Motorhead. Ten samý den i rok se narodila slovenská zpěvačka Marika Gombitová. Roku 1953 se ženil americký prezident John Fitzgerald Kennedy. Ve stejný den se v Sovětském svazu stal Nikita Chruščov generálním tajemníkem UVKSSS. O 6 let později Sověti vypustili sondu Luna 2, která jako první přistála na měsíci. Roku 1948 se tento den tehdy 13-letý budoucí král rock'n'rollu Elvis Presley stěhoval s rodiči do Memphisu. Roku 1966 dostali Beatles zlatou desku za Yellow Submarine. O 11 let později se Paulovi a Lindě McCartneyových narodil syn James Lewis. Psal se rok 1987, když Morrissey, zpěvák tehdy hvězdných The Smiths, odešel na solovou dráhu. Tento den roku 2003 odešel ze světa navždy ve věku 71 let legendární zpěvák Johnny Cash. I fell into a burning ring of fire. Hello, I'm Johnny Cash. Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: Máme minutu po 4. hodině odpoledne.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Zítra teploty 17 až 20 stupňů Celsia, bude ale oblačno až zataženo a vyskytnou se také přehánky, přičemž pršet bude až do pondělí. V pondělí naopak už ale přeháněk bude ubývat, v úterý bude ještě zataženo a od středy nás zase čeká vcelku letní počasí. Máme tady krátce po 4. hodině odpolední, to je pohled na hodiny, no a já myslím, že je nejlepší čas podívat se, jak je to teďka s houbami, rostou, to se nemusíte bát, kde všude rostou, tak o tom si budeme povídat už za malý okamžik. A co nabídnu za muziku? Love is nonsense, láska je nesmysl, support lesbians a teď už Midnight Lover.
2: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem.

0: Tohle to byl Oheň ve mně, tedy Fire in Me, písnička od Johna Newmana, anglického zpěváka z roku 2018. No, co bych k tomu asi tak řekl? Já si myslím, že je dobré opravdu v sobě mít nějaký oheň, nějaký žár. A ideální je, když máte ještě někoho, s kým ten žár můžete sdílet a prostě zažehnete pořádnou vášeň. Jo, jinak si myslím, že ten oheň není úplně jako zasaž tak optimální, protože když člověk hoří a nic z toho není, tak to prostě je takový o ničem. Máme 9 minut po 16. hodině, je sobota 12. září. Marušky dneska slaví svůj svátek, takže Maruškám určitě přejeme všechno nejlepší. A co tady pro vás mám rád, tak teď si dáme třeba už slíbené support Lesbians, taky Ghostbusters budou. No a podíváme se například i na to, kde rostou houby.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: Máme čtvrt na pět odpoledne a tady mám dobrou zprávu, a to sice, že teďka odpoledne už je možná trochu pozdě vyrazit na houby, ale rostou. I když vlastně proč nevrazit i takto odpoledne. Já jsem dělal takový průzkum, dalo by se skoro říct, tento týden. Chodil jsem do přírody, měl jsem trochu volnější týden a byl jsem třeba se projít v Brdech. Byl jsem tam ve čtvrtek odpoledne a vlastně i v tento odpolední čas jsem potkával lidi, kteří prostě přijeli autem, pravda, občas parkovali někde na kraji lesa, bacha na to, protože pokud stojíte mimo silnici na lesním pozemku, tak můžete dostat pokutu za to, že stojíte v lese. Není to dopravní přestupek, ale je to přestupek podle lesního zákona. Ono je to potom jedno, za co dostáváte pokutu a podle jakého je to zákona. Samozřejmě stání na silnici je také možné jenom někde, nedá se stát úplně všude. Třeba na silnicích prvních tříd mimo obec to možné není. Každopádně ale, co je důležité, že houby rostou. Všude jsem potkával spoustu lidí s plnými košíky, a to nejenom třeba v Brdech, ale také na Křivoklátsku a v lesích kolem Prahy, kolem Kladna, prostě všude rostou. Protože po tom velmi suchém létě nám několikrát zapršelo. No a co je skvělá zpráva, že teď rostou a zítra bude pršet. To znamená, že porostou pravděpodobně houby ještě víc. Takže pokud máte rádi nějakou tu smaženici, nebo máte rádi třeba, já nevím, hříbkovou omáčku či cokoliv dalšího, tak je nejvyšší čas začít plánovat, kdy půjdete do lesa.
1: Relax, největší hity 90. let.

0: kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

A já ještě zůstanu u tématu hub, které jsem tady načal před malou chviličkou. Pokud jste dobří houbaři, tak asi poznáte spoustu různých druhů hub, děláte si je a víte, které jsou jedlé, které nejsou jedlé, které jsou dokonce jedovaté. Ovšem pozor, někteří lidé sbírají i houby, které neznají a potom podle různých aplikací nebo podle atlasů, jak si se dohadují, jestli tohle to můžou jíst nebo ne. No, tak lepší je asi sbírat jenom ty houby, které bezpečně poznám, protože kdyby se náhodou spletl, tak by to mohl být docela velký průšvih. Ale pozor, pokud máte dobrou zkušenost, třeba právě s těmi různými atlasy, nebral bych asi ty jako aplikace, to si myslím, že není ještě až zas tak spolehlivý, když umělá inteligence je už na tom dneska hodně dobře, tak jako naskenovat houbu telefonem a věřit tomu, že je jedlá, no nevím, myslím si, že to není dobrý. Ale bacha, pokud máte starší atlas, třeba nějaký, co si v rodině předáváte už po generace, tak se může stát, že jsou tam některé houby uvedené jakožto jedlé a přitom se jedná o houby jedovaté. Například taková čechratka podvinutá, latinsky Paxius involutus. To je houba, která vytvoří autoimunitní reakci pouze u některých lidí. Ovšem to nikdo neví, u koho ta reakce proběhne. No a potom dochází k selhání ledvin a smrti. Protože ona nezabije úplně každého, pouze někoho, tak se dřív považovala za jedlou. Dneska už se ví, že čechratka podvinutá je houba jedovatá. Potom docela velký průšvih je pavučinec plyšový, i ten ve starých atlasech bývá označován za jedlou houbu, přičemž po jeho konzumaci dojde k selhání ledvin, a to zpravidla až po 2 týdnech. To je ten důvod, proč vlastně dřív lidé nepovažovali tuhletu houbu úplně za jedovatou. No a potom je tady ještě čírůvka zemní, ta se mezi jedovaté houby dostala teprve nedávno. Čínští vědci totiž zjistili, že jsou tam nějaké jedovaté látky, které způsobují rozpad svalové tkáně. Takže pozor, pokud si dáte nějakou houbu, může se stát, že vás zabije třeba až za několik dní, a nebo v jednom případě jsem dokonce četl o houbě, která vás zabije třeba až za několik let. No, já jsem si zhruba před týdnem dal

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: A teď mám pro všechny řidiče velmi dobré zprávy, protože v našem regionu je na dálnicích v tuto chvíli klid. Dopravní nehoda, která byla na D11, kde byly dokonce až hodinové kolony, tak to už je naštěstí také minulostí. Takže v tuto chvíli se po dálnicích v našem regionu jezdí plynule a bez větších problémů. Jezděte tady opatrně, ať to tak i zůstane. Já vám přeji šťastnou cestu, ať se v pořádku dostanete tam, kam potřebujete, a také zpátky domů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Indové vymysleli stavební materiál, který je mnohem pevnější než klasický beton z cementu, má celkově spoustu dalších bezvadných vlastností, no a přitom ho dělají z odpadu. Konkrétně to dělají z takových těch kalů, které se nazbírají v čistírně odpadních vod. Panečku, to je skvělá věc, co? No, tak nejenom, že Číňani přichází s neustále novými a lepšími technologiemi a už tak trošku můžou nám Evropanům ukazovat vztyčený prostředníček, kam se dostali ve svém vývoji, ale už třeba i Indové jsou v řadě věcí bohužel napřed. No, hold jako Evropa, na tom prostě jednoduše teďka nejsme dobře. Hold jednou si dole, jednou si nahoře. No, tak teďka zrovna budeme dole. Teď si dáme další pěkný song, abyste snad aspoň na chvilku byli nahoře. The boy is mine. Tak tohle možná říká holka, která je taky jednou dole nebo nahoře.

0: Přesný čas, máme 5 hodin odpoledne.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Teploty zítra 17 až 20 stupňů Celsia, bude oblačno až zataženo, postupně se vyskytne déšť nebo přehánky, přičemž pršet bude taky ještě v pondělí, to už ale bude přeháněk ubývat, v úterý bude zataženo a od středy nás zase čeká takový docela slušný letní den. Tak podíváme se ještě jednou na houby, jak je správně sušit. Já myslím, že houbařská sezóna je v plném proudu, tak je dobré se samozřejmě věnovat i tomuto tématu. No a kromě hub vám nabídnu také třeba spoustu muziky, například Jelena. Jo, Jelena můžete potkat třeba i když půjdete na houby. No ale kromě Jelena tady je taky Ray Dalton.
2: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem. Relax Radio.

0: na na. Tohle to byla novinka od Pokáče, jeho Ignore song, který krásně popisuje, jak to prostě dost často chodí při nějaké té snaze navázat komunikaci třeba na seznamkách nebo v nějakých seznamovacích skupinách na Facebooku, případně třeba přes nějaké chatovací služby. Možná si pamatujete, kdy si byla velmi populární služba Lidé.cz, potom také třeba Xchat. Pravda, Xchat ještě občas trošku funguje. Přiznám se, že jsem tam také tu a tam hledal lásku, nebo spíš možná nějaké to tělesné potěšení, že úplně o ty city třeba tak nešlo. No, tu a tam se zadařilo, nebudu říkat, že ne, ale většinou je to prostě o tom, že většina těch žen, když jim napíšete, tak vám napíše, když vydáváte najevo, že byste se chtěli třeba potkat, dát si kafe a potom, no, něco, tak napíše, ahoj, ráda jen tak pokecám, nic víc, případně rovnou napíšou, neotravuj, chudáčku, ubožáku a tak dále a tak dále. No, myslím si, že je to docela zajímavý, jaký lidi dneska chodí na některé tyhle ty služby. A potom vlastně se nedivím týhletý písničce, protože to, že vám holka dá ignor, tak to je možná to nejmenší, co se může stát, když ji napíšete a zkusíte ji nějak oslovit, protože dost často ještě musíte snést spršku různých nadávek. Jenom proto, že jste se jí pokusili oslovit na seznamce. Jako, OK, já to chápu, že třeba dotyčnej není tvůj typ, ale na rovinu, když už jdeš na seznamku, musíš počítat s tím, že tě občas nějaký kluk napíše. No, ale bohužel je to tak.
1: Takhle hraje Relax.

Stále se dneska věnujeme tématu hub, protože houby opravdu začaly růst, no a spousta z nás jich nazbírá hodně, tedy spíš spousta z vás. Já musím říct, že nemám jako moc na tohleto oko, takže já když najdu houbu, tak to je opravdu velký svátek. Ale když už jich najdete opravdu hodně, tak je potřeba je také zpracovat, všechny je najednou nesníte, možná něco rozdáte po kamarádech, po příbuzných, po sousedech a tak. I když já vlastně nevím, jestli se houby takhle darujou, něco jiného je asi dýně, že? Ale u té houby, no možná bych se bál, že mě chce někdo otrávit, kdyby mě přinesl houby. Ale když jich je hodně, tak je potřeba je třeba nějak usušit. A pozor právě při tom sušení, protože spousta lidí dělá chybu, že to dá do nějaké trouby, ve které ale neproudí vzduch. Jo? Dají to sice na minimum stupňů, ono tam je jako hezky teplíčko, jenomže to těm houbám může trošku škodit. Je potřeba, aby tam byla teplota ideálně 52 stupňů Celsia a vzduch, aby proudil. Ale pozor, to, že ty houby důkladně vysušíte, tím, že jim dáte vyšší teplotu, tak tím je akorát zničíte, spálíte, jo? Takže opravdu to chce být trpělivost, nižší teplota a delší dobu to sušit. Tak ale když je potom dáte do nějaký skleničky, tak byste houby měli jednou za čas zkontrolovat, protože oni i v té uzavřené skleničce můžou nasávat vzdušnou vlhkost a když budou dlouho vlhké, tak se vám zase začnou kazit. Takže sušené houby to chce jednou za čas zkontrolovat, no a když náhodou budou zase trochu vlhké, tak je nechat zase třeba ještě pár hodin sušit. Tak přiznám se, že to jsem úplně nevěděl, byť houby jsme doma vždycky sušili, teďka už to děláme v nějaké horkovzdušné troubě, nebo jak se tomu vercajku nadává. Dřív jsme to dělali většinou na plechu někde na kamnech. A propo, že jich těch hub roste opravdu hodně, to jsem se přesvědčil, když jsem v jedné vesnici tento týden viděl chlapíka, který prostě měl na sobě ještě takový ten houbařský oblek, jo, prostě byl hezky v maskáčích, bylo vidět, že přijel z lesa, boty ještě od hlíny a teďka skládal z toho auta celý přepravky hub. Wow, to je neskutečný, jo? Já jsem nikdy nenašel ani plný košík, natož několik přepravek. Relax Radio. Relax Radio.

0: Šestá. Bohužel tady mám jednu smutnou zprávu, která dorazila z Francie, konkrétně z francouzských Alp. Alpy jsou krásné, divoké, ale bohužel si občas vybírají své oběti. A ve francouzských Alpách tento týden zemřel český horolezec, informovala o tom francouzská agentura AFP. Dotyčný se vydal na Mont Blanc, tedy nejvyšší evropskou horu, a bohužel ho zasáhlo padající kamení. Padající kamení je tam docela problémem, on právě šel tou cestou, kterou občas bohužel kamení zasype, takže se této cestě přezdívá kuloár smrti. Bohužel, toto jméno je pravdivé. Přičemž právě kvůli tomu, že letos těch kamenů padalo víc než obvykle, tak byly během srpna například uzavřené dvě horské chaty, které se nacházejí na té cestě k vrcholu. Bohužel, český horolezec tam šel a stalo se mu to osudným.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Před domem herce Nicolase Cage se propadla zem. Ano, občas se to stává, a to přitom Nicolas Cage nebydlí v žádné oblasti, která by byla proslulá třeba důlní činností jako Ostravsko, nebo ostatně jako my tady na Kladně. Bydlí prostě jednoduše kousek od Hollywoodu v Kalifornii samozřejmě, no a najednou prostě před jeho domem se objevila díra zhruba 9x9 metrů. Propadla se tam částečně silnice, pravděpodobně to nějak souvisí s tím, že Kalifornii zasáhly silné deště spojené s tropickou bouří. No je pravda, že země se občas někde propadne. Před lety se takto propadla země například v Brně, bylo to na zastávce tramvaje, a ta žena, která tam tehdy stála a čekala na tu tramvaj, nebo chcete-li na šalinu, tak se nikdy nenašla. To jí tělo prostě nikdy nenašli, byť se snažili prostě kopat, sledovat tu díru, tak prostě žena zmizela. Je to taková dodneška trochu nedořešená a nevysvětlená záhada. Jinak samozřejmě občas se někde země trochu propadne, především tam, kde je ta důlní činnost, no a průšvih je, když jsou prostě někde horníci a zasype je to tam, že? Ale myslím, že o tom raději asi nemluvit, i když pravda, v České republice už nám asi moc důlních neštěstí nehrozí, vzhledem k tomu, že u nás už se vlastně v dolech, pokud vím, nic netěží. Možná ještě uran někde na Vysočině, ale jinak těžba uhlí a všech možných rud už bohužel u nás skončila. Maximálně se těží něco v povrchových dolech. No, zase to má tu výhodu, že nebudou důlní neštěstí. Ale možná to uhlí by se hodilo, co říkáte?
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: Já už jsem několikrát tady dneska ve vysílání mluvil o umělé inteligenci, třeba o tom, že firmy, které ji vyvíjejí, tak začínají spolu domlouvat, že by možná ten vývoj trošičku zpomalili, protože se bojí, kam to vlastně může vést. Mimo jiné se třeba odhalil případ, kdy umělá inteligence pomáhala vyvíjet nějakým úplně neřekněme fajn klukům biologické zbraně. No, já jsem si řekl, tak to teda vyzkouším. Já jsem si všiml tady na počítači ve studiu, že občas někdo podle historie v prohlížeči používá umělou inteligenci. Párkrát jsem to zkusil a vím, že třeba napsat text toho, co bych měl říct do rádia, takže umělá inteligence tu a tam zvládne, jo? Takže kdybych byl už moc unavený, tak to tady zadám chatu GPT, on mě něco vymyslí a já to tady jenom přečtu. No ale mě napadlo zadat trochu složitější úkol, a to sice napsat třeba scénář k nějakému filmu nebo k rozhlasové hře, jo? Protože dneska se mluví o tom, že možná herce, scénáristy, režiséry a další nahradí jednu umělá inteligence. Tak jsem prostě požádal ten chat GPT, napiš mě scénář ke scénce takové dramatické, která se bude odehrávat v prostředí horníků. Já jsem čekal, že buď to napíše, že to nejde, nebo to napíše nějakou slátaninu, případně to bude trvat, já nevím, x minut. Okamžitě se začaly generovat řádky pořádku a já jsem dostal scénář na takový možná lehce tuctový, očekávatelný, ale ne úplně hloupý příběh, který dokonce měl i svoji hloubku. A v tu chvíli si říkám, no, ještě, že jsem se nestal tak, jak jsem o tom kdysi sněl spisovatelem, protože myslím, že spisovatelům už zvoní hrana.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.

0: Máme 6 hodin večer.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Teploty zítra 17 až 20 stupňů Celsia, bude oblačno až zataženo a postupně se začne vyskytovat déšť nebo přehánky a s deštěm počítejte i v pondělí. Začínáme další vysílací hodinu tady na Relaxu, co pro vás budu mít za chvíli, tak podíváme se třeba do světa opery. Proč? Tak to si nechám až za chvíli, ať vás taky trošku napínám, ale hrát budeme nejenom operu, vlastně operu asi hrát nebudeme, místo toho si dáme slovenštinu. Josef Ráž bude chtít zastavit kolotoč někde na Matějské. Asi ne.
1: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem.

0: Tohle to byla Cher a její Believe, Do You Believe, tady prostě, že se dá, že věřit lásce po lásce, no. To byla prostě Cher. Tak, britská sopranistka Sarah Brightman se nám zase vrátí do Prahy, takže další zajímavý ženský hlas budeme mít možnost letos na podzim slyšet, což si myslím, že je určitě dobře, protože i když třeba člověk nepatří jaksi k vyznavačům opery nebo vážné hudby, tak ale prostě slyšet to na nějakém koncertě, tak to občas může být docela dost zajímavé. Máme 7:15 a já vám přeju krásný, příjemný poslech Radia Relax.
1: Nejlepší rádio v

0: Tohle to byla polská zpěvačka Blanka a Key to my heart, tedy klíč k mému srdci, klíček k mojemu srdcu. Asi tak nějak by to bylo zhruba polsky. No, ale pojďme z Polska někam mnohem dál, a to sice do Iránu. Tam jeden muž měl problém, že jako často potřeboval močit, což se tu a tam prostě starším pánům stává, že prostata zlobí a celkově prostě hold ten věk, ten člověk jaksi neušálí. A tak mu to nějak jako vadilo, tak si řekl, že si nějak pomůže takovým do it yourself, tedy udělej si sám řešením. Vzal vteřinové lepidlo a to místo, kde vytéká moč, si prostě zalepil vteřinovým lepidlem. Vteřinové lepidlo je opravdu vteřinové, velmi rychle stvrdne, takže se mu vytvořila v jeho chloubě téměř 10 cm dlouhá pevná zátka. No, v tu chvíli samozřejmě k úniku moči už nedocházelo, celkově nemohl chodit už čůrat. Po nějaké době tedy jaksi už to bylo dost nevydržitelné ty bolesti, konkrétně to byly 2 týdny, takže zašel za doktorem, no a tam ho museli operovat a ten kus zaschlého vteřinového lepidla mu z toho jeho orgánu vyoperovat. Já teda říkám si, lidi vymýšlejí hrozný blbosti, ale tohle, wow.
1: Relax Radio, nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Občas se stane taková skoro až záhadná věc, ze které může trochu mrazit, nicméně pro tu rodinu, které se to stane, tak je to dost nepříjemné. A to sice, že někdo se ztratí a oni ho nenajdou. Prostě jednoduše nějakou dobu se ho nedaří najít. Je to drsná věc. Teď se to zrovna aktuálně bohužel stalo vlastně začátkem tohoto měsíce jedné rodině z Frýdku Místku. Maminka od rodiny, jmenuje se Jana Šerjeníková, zmizela. Odešla v noci pravděpodobně s batohem, doma nechala peníze, telefon, doklady, úplně všechno. Bylo to vlastně krátce po jejich narozeninách, 38. a nikdo neví, kde je. I přesto, že jsou všude možně v ulicích kamery, že dneska jako vlastně není problém nikoho vystopovat, tak v tomto případě se to nedaří. Nedorazila ani do své práce, pracuje v Ostravě, nepodala o sobě žádnou zprávu a nikdo neví, kde se dotyčná nachází. Vzhledem k tomu, že doma má manžela a také děti, tak je dost zvláštní, že by prostě odešla, protože co si budeme namlouvat, většinou žena jaksi neuteče od svého dítěte. O pomoc už byla požádána také slovenská policie, protože z Frýdku Místku to není zas až tak daleko právě na Slovensko, takže pokud dotyčná má nějaký psychický problém a prostě se sebrala a jen tak neznámo kam odešla, tak mohla dojít také na Slovensko. Bohužel těch případů, které jaksi vypadají dost podobně jako tento, je mnohem víc. Hledá se také třeba už od května Dominik. Jistý Dominik, který měl dopravní nehodu cestou do práce na Chrudimsku. Na místo přijela záchranka, prohlédla ho, udělali dechovou zkoušku, zjistili, že mladík nic nepil, no a řekli mu, ať tedy počká na příjezd policie. On ovšem zmizel. Samozřejmě, mohlo se stát, že se lekl toho, že prostě policie mu dá nějakou pokutu, sebere řidičák nebo cokoliv, jenomže to přeci jako, když utečete z místa nehody, tak vás do druhého dne najdou nebo přijdete domů. Bohužel ten dotyčný prostě jaksi je od května nezvěstný. A takových případů je bohužel několik. Já jsem četl o jednom podobném u jednoho Němce, který se ztratil v podstatě z letiště v Bulharsku ve Varně. Viděli ho, jak utíká přes plochu letiště, pak přeběhl přes plot, skočil do pole a pak už ho nikdo neviděl. A jeho maminka, tak ta neustále po něm pátrá, byť ten dotyčný, jak se zmizel před nějakými asi 15 lety. To musí být strašný. To musí být strašný dlouhé roky, tak to jaksi žít s tím, že nevíte, co s vaším blízkým je a jestli vůbec žije.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

Možná jste slyšeli o tom, že byla schválena nová mapa světa, která má jaksi zlepšit postavení Afriky, protože když se prostě celý ten globus přendává na dvojrozměrnou papírovou mapu nebo třeba na monitor počítače, tak tam hold dochází ke zkreslení. A to vede k tomu, že věci, které jsou dál od rovníku, tak vypadají mnohem větší, než ve skutečnosti jsou. Takže to vytváří takový dojem, že například Grónsko je stejně tak velké jako Afrika, nebo dokonce větší. Přitom Afrika je ve skutečnosti 14x tak velká, než právě Grónsko. Teď se tady přijala nová mapa světa. Ta už snad zajistí, že bude na světě opravdu pořádek, protože to bylo něco, co u nás asi hodně trápilo. Možná si říkáte, proč se ta nepřesná mapa, která je stará vlastně 500 let, používá. Já jsem to schválně hledal a zjistil jsem, že to takzvané Mercatorovo znázornění, které překresluje ten globus do mapy, sice neukazuje správně velikosti kontinentů a jednotlivých států, ale co je důležité, tak zachovává úhly, to znamená azimuty. No a tohle to už je o práci s buzolou, milé děti. Ano, práce s buzolou je velmi důležitá, protože vlastně ta mapa, kterou jsme ještě donedávna považovali za tu, řekněme, správnou, tak pocházela z námořních map a námořníci ti potřebovali přesně podle kompasu určovat, pod jakým úhlem mají plout, aby prostě dopluli tam, kam chtějí, aby tedy věděli, jaký mají sledovat azimut. A to, jestli je ta pevnina nakonec trochu větší nebo menší, tak to jim bylo tak trošku jedno. Hlavně, že tu pevninu našli.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Máme přesně 19 hodin.
1: Relax Radio.
0: Zítra teploty 17 až 20 stupňů Celsia, bude polojasno a bohužel obloha se v průběhu dne zatáhne a také nám začne pršet, takže na nějaké velké výletování nebo třeba na opalovačku to nebude, ale zase porostou houby. Pršet bude ještě v pondělí, potom se počasí začne zlepšovat a ve středu nás čeká, dá se říct, doslova letní den s teplotami až kolem 25 stupňů Celsia. Co si budeme hrát mezi 7 a 8 hodinou večerní? Tak nabídnu třeba slzu. No a kromě slzy tady bude také Michael Two Colors a nebo právě teď Daša.
2: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: je on air
1: i online.
0: www.radio-relax.cz.
1: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáďa.
1: No a teď už pojďme za muzikou. Před námi je Relaxáda s pořadovým číslem 1577. Já se tak těším na tu 580, jak to tady oslavíme pořádně. I dneska mám pro vás 4 novinky, které odprezentujeme v průběhu té jedné hoďky. A plus k tomu samozřejmě žebříček je 10 písniček, přesně tak, jak jste pro ně hlasovali na www.radio-relax.cz. To musím připomínat, já na to zapomínám, jo, ale je to to nejdůležitější, co je na celý Relaxádě, protože potom podle toho dáváme dohromady to další kolo, to další vydání. Takže pozor, to hlasování number one, řekl jsem, ještě jednou to připomenu, www.radio-relax.cz, samozřejmě musíte počkat, až odehrám tu dnešní, to je celkem jasný. Tak, jak dopadla ta minulá?
0: Relaxáda. Rekapitulace.
1: Na třetím místě Blanka Jejejo a musím vás uklidnit, ještě dneska ji někde určitě uslyšíte, ale neřeknu vám kde. Adonis Cherry on Your Cake minule se probojoval až na druhé místo, ta jednička mu prostě chyběla. A to jenom proto, že na jedničce byly minule tyhle ty dva sympatiáci, který mě fakt jako sedli i muzikou, i vůbec naturelem. Já jsem se díval na tenhle ten videoklip. Lukas a Steve dneska už bohužel ne. All I Know, takže to bylo minule jedničkový a teď už jdeme na další věc. Ono je totiž docela i možný, že z těch 4 novinek se třeba některá nedostane do toho základního pořadí a já vždycky říkám, je mi to líto jí pustit jenom tak jako do světa a je dobrý si ji aspoň připomenout. Minule bohužel, a jako to musím říct, že jsem to ani nečekal, měl toho Peška, nebo chcete-li Černýho Petra, Topik. A přijde mi to docela zvláštní, protože tohle je muzika, která je naturelem tak jako v tom, že by se měla v Relaxádě udržet, to znamená, že by nějaký ty hlásky od vás měla dostat. Teď už ale pojďme na tu základní desítku a na 10. místě novinkový Honza Pokorný, nebo chcete-li Pokáč, to je takové jeho umělecké jméno. Honza Pokorný je úplně jeho občanské jméno. Co si budem povídat, je to chlápek, jehož písničky, když posloucháte, tak hned máte, aspoň třeba já teda, dobrou náladu. Minule je taková muzika ze života, by se dalo říct, ta písnička se jmenuje Ignor. Já jsem se těšil a doufal jsem, že ji posunete na jakékoliv místo v tom žebříčku. Pravda, startuje na 10., což není úplně to nejlepší. Máme tady novinky, které se dostaly vejš, to se docela i divím, ale zaplať pánbu za tu desítku, třeba se vyšplhá zase ještě o trošičku výš příštím vydání. Na 9. jsou totiž Atmo Music, co si budem povídat, to si hodně jako pletou lidi, každý si myslí Atmo Music, to je z Prahy. Depak, Atmo Music jsou z Liberce a možná si vzpomenete na jejich velký hit Anděle, ten byl svýho času tak úspěšný, že patřil mezi nejhranější český písničky v rádích a co si tak jako vybavuju, v den vydání byl dokonce jedničkou na jedné streamovací službě. Tak, tolik 10. a 9. místo, Pokáč a Atmo Music, tak si to pojďme užít, protože ten Pokáč je fakt úžasný. Dej tomu hlas.
0: Relaxáda. Relax Radio. 10.

0: Radio.
1: Relaxáda.
0: 9. místo.
2: Asi jsem do tebe znova blázen, a pak, že se lidi znova nescházej, si vzala srdce mý, na oplátku dala svý.

0: Přijde mi to docela divný, protože jak Pokáč, tak i Atmo Music mi přijdu jako docela super česká muzika a že jsou jenom na 9. a 10. místě, no tak jako bohužel rozhodujete vy svými hlasy na www.radio.relax.cz a tam je můžete buď to posunout, anebo, a to bych doporučoval, je můžete posunout směrem nahoru, pochopitelně. Teď pojďme dál, protože před námi je první ze 4 novinek, budeme mít celkem 4 dneska, to tak bývá pravidelně. A tam je docela zajímavý chlápek Robin Schulz a spolu s ním ještě Watermort. Robin Schulz je vlastně DJ, který prorazil prakticky do hudebního světa přes remixy. Jako já znám od něj fakt jako spoustu remixů a jako dává tomu ten správný drive. Takže uvidíme, co udělá. Mimochodem ten chlápek, co s ním je v téhleté skladbě, která je před námi za chvilinku, Take It Slow, Watermort, má docela zajímavou přezdívku a vypůjčil si ji podle nafukovací madračce. Madračky, na který se válel v průběhu léta. Tak se mu zalíbila, že si tak začal říkat. No a pak si dáme taky Alexa Warrena, ale to bude hned po něm na 8. místě.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Jedeme dál, tohle je Alex Warren, který skončil na 8. místě, z novinek se dostal ne nejvejš, ale na prostřední místo, na 8. místo Emerald Eyes. Mimochodem, podíváme se i dál, protože před námi je sedmička a další novinka. Na té další novince, to je jako docela zvláštní, Baby K, vlastním jménem Claudia Nahum, to jsem si musel teda vyhledat, narodila se v Singapuru, přestěhovala se do Londýna a nakonec, jestli se jí tam nelíbilo, nevím, zamířila do Říma, takže pozor, a je to italský rap, takže to bude fakt bomba. Byla docela měla úspěch, protože byla předskoukanka Nicki Minaj a tak dále, prostě těle těch slavnějších, takže nějakou průpravu asi má. To je další novinka, která nás čeká. A potom, jak jsem zmiňoval, James Blunt. To je James Blunt. Jak jsem o něm četl takový ty informace typu, že si vozil kytaru na tanku, protože on vlastně byl voják, nebo je možná ještě nějak v záloze, to nevím, ale když byli v Kosovu, tak aby ji nestratil, tak si ji prej dal, pověsil si ji na tank. Muselo to být docela zábavný. Každopádně při tom, nechci říct přímo tažení, ale při té akci, kterou měli v Kosovu, prej složil spoustu písniček a možná tam byl základ i téhleté, která je dneska na 7. místě.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Posloucháte Relaxádu na rádiu Relax a já jsem tady poslední tři minuty vymýšlel jednak konspirační teorii a jednak jsem tady řešil strašně neskutečně velký češtinský problém. Teď bude Dua Lipa a teď jsem zkoušel skloňovat Dua Lipa. Zkuste si sedmej pát sami pro sebe s kým čím s Dua Lipou, nebo já nevím. Každopádně zkusím si to nějak jako zavonačit tak, abych jich mluvil v prvním pádě, takže přišel jsem na to, a to už je ta konspirační teorie, jestli náhodou James Blunt, protože on byl na té misi v Kosovu a Dua Lipa v podstatě v Kosovu vyrůstala do nějakých 15 let, jestli se tam tyhle ty dva nemohli třeba potkat a jestli třeba oni nenapsal tu písničku, ten jeho velehit You Are Beautiful. Je to možný. A teď navíc ještě musím říct, že Dua Lipa se potom, protože on pak taky zmizel, že jo, se v 15 přestěhovala do Londýna, kde se chtěla jako trošku ukázat v muzice a startovat svoji hudební kariéru, ale v Kosovu stále se svým otcem nějakým způsobem hudebně funguje, založila tam Sunny Hill Festival a navíc od roku 25 získala kosovské občanství. Takže to jenom jsem to tak jako chtěl propojit. Máme tady šesté místo, training sezon, to se vám bude líbit. A hned na pětce je Daša, to je trošku něco jiného, to je spíš taková countryovka, ale hodně příjemná. Mně je sympatická tím, že ona má takový jakože poločeský jméno, Anna Daša Novotný. Jako zajímala by mě jí přeci, ale to jsem fakt jako nikde nedohledal. A když jsem se díval, tak ona vlastně má trošku jiný styl muziky, který se samozřejmě v Evropě líbí, co si budem povídat. Její písničky jsou o životě na vesnici, by se dalo říct, taky o takovým tom zamilovaném životě a samozřejmě taky o nevěře. Jinak jedna z mála těch, který si u psaní písniček museli i vydělávat, aby na to takzvaně měli, to znamená živila se těžkou prací. Má ráda koně, to jenom tak, kdybyste náhodou někde potkali a chtěli si udělat trošku očko.
1: Relaxádio. Šesté místo.

0: Jak jsem říkal před chvilinkou, tohle je fakt hodně sympatická muzika. Daša, písnička se jmenuje Memo. To připomínám proto, kdybyste náhodou chtěli hlasovat, tak na www.radio-relax.cz najdete nabídku právě Daši. Dej hlas, ať se trošku dostane vejš, i když upřímně, je tady 3 týdny a minulé byla 7, dneska 5, ta ten postup má nějakým způsobem vydlážděný. Takže je to na vás, budu rád, když ji přispějete, to zní hrozně, ale je to tak, protože tahle muzika si myslím, že do relaxáry patří, i když relativně je to taková jako countryovka, co si budeme povídat. Teď ale jdeme dál, protože před námi je 3. nomínka a to je Dayla Boots On. Co si budeme povídat, tam je to takový trošičku jako zmatený i pro mě. Já jsem se snažil o ní dohledat co nejvíc věcí, moc se mi nezadařilo. Akorát, že tahle ta písnička Boots On je, vznikla po večeru, kdy si, ona měla deníček, nebo má deníček možná, kdy si do deníku položila takovou záludnou otázku, jestli by prý na ní byla pyšná její dětská verze. A boty v té písničce, ve které za chvilinku ji uslyšíte, nejsou jenom boty, jsou to jako, nebo je to takový symbol rozhodnutí konečně vykročit za vlastním snem, tak jako má to hlubokou myšlenku. To zase jako musím uznat, že jo. Tak to bude za chvilinku další novinka od Daily a hned potom si dáme osvědčenou dvojku Sony Fodera a Becky Hill. Sony Fodera je sympoš, protože on, a já to o něm vím naprosto přesně, si nechal svoje občanské jméno a nepoužívá žádný umělecký pseudonym. A co si budeme povídat, má svůj vlastní label, ten se jmenuje Solo Toko, to je zvláštní název, a má relativně dost úspěchu. Becky Hill, no tak ta byla v britském hlase, dostala se relativně daleko až do semifinále a tuším, že i v hitparádě britský měla nějaký svůj singlový hit, který byl number one takzvaně. Takže to je, co se týče muziky, která je před námi. Tak jdeme na to.
1: Novinka. Novinka. Novinka relaxády.

Tony Fodera, Becky Hill, aktuálně čtvrté místo, taky posun z minulé šestky a v naší relaxádě je tady druhý týden, tato dvojka, takže si myslím, že mají prostě nakročeno na tu bednu, to se nedá nic dělat. Tam má ale určitě nakročeno i naše čtvrtá novinka Mondo Duplantis se skladbou Gold, určitě tohleto jméno vám něco říká, pokud sledujete atletiku, já teda jako se na ní dívám celkem pravidelně, obzvláště na skoky o tyči, protože Mondo Duplantis, pokud to víte, překonal už 15 světových rekordů ve skoku o tyči. Převážně to byly jeho rekordy, takže se vždycky divím, že ho to ještě baví. Každopádně teď má nový cíl, chce získat Grammy a už proto dělá jako ledacos, protože měl, myslím, že loni single, který se jmenoval Bob, a líbil se mi hodně, i v relaxádě se jako dobře líbil, nebo se umístil. A teďka vydal nový single, který se jmenuje Gold. A mimochodem, jestli se nepletu, je to vlastně oficiální skladba prvního atletického šampionátu. Jako myslím si, že má dobře nakročeno. Jinak, pozor, abych na ní nezapomněl, je to vysoký, modrooký blonďák, takže buldozer dívčích srdcí, ale dámy, pozor. Jak jsem četl rozhovory s ním, je věrný a drží se jedné ženy, což jako mu slouží ke cti. Každopádně všechny ostatní jenom tak zálibně koukají. Já se vždycky dívám, když on je v tom svém sektoru skokanským, jo. Jak na něj všechny ty ženský koukají a říkám si, teda chlape, to by já fakt závidím. No, pojďme dál, protože novinku jsme už uvedli a jdeme na další dvojici, Madonna a Kylie Minogue, Love Sensation. Koukám na to, jsou na třetím místě, jsou tu třetí týden, to znamená, že ještě chviličku mají i na to, aby se dostali na té bedně ještě trochu vejš. A já doufám, že se jim to povede, uvidíme. Obě dvě, co si budem povídat, už mají nějaký pátek odkroucený v té populární muzice. A když jsem se tady díval na nějaký zajímavosti, no tak jo, tady možná v Guinnessově knize rekordů, tak do té se poprvé třeba Madonna dostala v roce 1986 s albem True Blue. Kylie, tak ta je podle australského národního filmového a zvukového archivu, které hezky to mají, první zpěvačkou, která měla ve Velké Británii album číslo 1 v 5 různých dekádách. Jak jsem říkal, prostě ty 5 dekádovky, ty se jich držej.

0: Teď si to tady kontroluju na jednom streamovacím, na jedné streamovací službě. Opravdu obě dvě, jak Madonna, tak Kylie Minogue, tuhletu skladbu prezentují jako společné dílko. Love Sensation After Hours Mix. Madonna si ji dala na svoje nový album, který vydala v červenci. Kylie, protože nic nevydává, teda myslím tím jako album, tak si z toho udělala alespoň takový maxi single, by se dalo říct. Ale obě to mají a myslím si, že u obou to má velmi slušný úspěch. Co si budem povídat, tohleto jsou, nechci přímo říct paní zpěvačky, to ne, abych je neurazil, ale prostě jsou to baby, který to umějí, co si budem povídat, a mají to promakaný od základu, to znamená i propagaci okolo, show, reklamu a tak dále a tak dále. Na to, že mají za sebou 5 desetiletek, jako to prostě nemá chybu. Víc bych asi k věku se nevyjadřoval. Teď pojďme dál, protože před námi je druhé místo a tam je, a jak já s oblibou vždycky říkám, polská Blanka. Já jim mám rád tuhletu zpěvačku už jenom proto, že na to, že je to Polka, tak že si nedala takový to klasický polský jméno, který se blbě vyslovuje. Znáte to, takový to Malgorzata a takovýhle, jo, já to ani neumím, jo. Ale znám spoustu jiných polských hlášek, který by tady asi nezněli úplně nejlíp. Nebudu to tak nějak hrotit. Polská matka, bulharský otec, takže původ mezinárodní, to je jasný, stejně jako její hudba. Mimochodem, k muzice se dostala prej už jako 13letá, relativně brzo. A její první song se jmenoval Strong Enough. Okamžitě jsem si vzpomněl na Cher, ale pouštěl jsem si to a nemá to s tím nic společného. Byla v Eurovision, jasná věc, dokonce ji vyhrála, to je taky pochopitelný. A v polské verzi Top Model, to je jen taková jako informace bokem, nepodařilo se mi zjistit, jestli tam byla jako modelka a tak jako nevypadá špatně, a nebo jestli tam byla jako zpěvačka. A to je celkem jedno. Každopádně je před námi druhé místo. Písnička, kterou mám hrozně rád, protože není nějak jako extra složitá na výslovnost, stačí říct jenom jejejo a jdeme na to.
1: Relaxádio. Relaxádio. Relaxádio. Druhé místo.

0: Pomalinku, ale jistě jdeme do finále dnešní relaxády. To znamená, máme za sebou 9 skladeb, to znamená z toho pořadí klasického, plus máme za sebou 4 novinky a všechno bychom si to teď měli zrekapitulovat.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
0: Robin Schulz, král remixu a spolu s ním Watermelon, Take It Slow, první nabídka dnešní relaxády.

Třetí novinka, Dajla Buzon. Další novinka, pro kterou můžete hlasovat na www.radio-relax.cz, to je

0: Kdyby existovaly hlasy za sympatii, tak si myslím, že Mondo tutově vyhraje během jednoho kola. Je z desítky až úplně nahoře. Tak teď pojďme na ten základ, to znamená tu základní desítku hitů.
1: Relaxáda.

Tady bych s dovolením docela jako, hlasoval pro to, abyste Pokáčovi těch hlasů dali co nejvíc. Ignore je úžasná věc a když nic jiného, tak vám to aspoň zlepší náladu. Navíc je to ze života, že jo, co si budeme povídat. Atmo Music na devíce.

Aša a Memo. Na čtvrtém místě Sony Fodera a Becky Hill Say Something. Chci být hodně odvážný, takže řeknu třetí místo. Dvě veteránky hudební scény. Madonna, Kylie Minogue, Love Sensation.

0: Na dvojce bulharsko-polská zpěvačka, která se jmenuje prostě Blanka, a hit, který mám strašně rád, protože je strašně nenáročný na vyslovení, je Jeju. No a nebudem to zdržovat a jdeme hned na jedničku, protože času je málo a voda stoupá, jak se říká. Dneska naposledy, přátelé, pozor. Adam Pavlovčin, tedy Adonis, Cherry on your cake. Jako prošel si to od spoda až úplně nahoru. Dělá svoji muziku, má výborný kostýmy, prostě dokáže zaujmout. Takže to první místo dneska je úplně zasloužený.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia. První místo.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Události a výročí pro dnešní den. Dnes je 13. září. Tento den roku 1321 zemřel slavný spisovatel Dante Alighieri. Roku 1788 se New York stal hlavním městem Spojených států. Později o tento statut přišel. Roku 1944 se v Chicagu narodil zpěvák a kytarista kapely Chicago Peter Cetera. O 12 let starší český herec Radoslav Brzobohatý. Roku 1942 dorazila německá armáda do Stalingradu. O 21 let později se vdávala herečka a zpěvačka Barbara Streisand. Roku 1981 se konal poprvé běh Terryho Foxe. Smyslem této akce je vyjádřit podporu nemocným rakovinou a pomoci v boji proti této chorobě. Roku 1965 Beatles vydali hit Yesterday a také dostali svou první cenu Grammy v kategorii nejlepší skupina. Tento den roku 1952 se narodil Randy Jones, zpěvák diskotékových Village People. Roku 1998 se za tanečníka Jimmy Gulzera vdávala bývalá členka Spice Girls Mel B. Tento den roku 1996 zemřel americký rapper Tupac Shakur. Čtyřikrát postřelen byl 6 dní předtím v Las Vegas. Nejlepší rádio ve vašem městě.
1: Relax Radio. Relax.